Oh, quería que era más que música, solo que vetro no me conozco, sino una joya título Rollerblade. Nevím, kolik je ten program, aby byl solo, bo když jsem o hýni nian, so já teď spíra byla enjoy lítan, lidi jde dnes jsem k mani, když nejde, to nebyla kompania, je to bylo si rohoto, je to bylo si nějak ty vydali, že nevím, a gora lidem halá hela, já. Nevím, pom si to nic, ale to bylo si rohoto, lidi byl fan, strádil brdali si rohoto, si já to žet, mám Sylvester, bom sintoniza, no mas pa sira seluk, mon Johnny da Cruz ni deha bun dia bim bun dia mos je kala mau. No ini narang hakere kuja letra Korea nian tambah yanti le sudah lian Korea antong le latere letra Korea nian. Akanya deha bun dia bim dia kala bun dia ya gradese ne yanti dia. Kon sa mau dia kala. Jadi han tuda hela musika da hurafo lu nian lai. Oke, mau ibu musika dene sidok download ya. Kare kursi de koko komunikio kolega download karikia yang tifo ba ya. Ne bom sintoniza det ba mau bom aktividadis no bol fans remix ei sintoniza ya la Lorenz ya no Lorenz 5.1 megahertz ni ya mam ba mau Jonas ya der dia. Der solo det beta posira bom aktividadis no espero te posira ni aktividadis yo tu la hodia. Baloron ohing ni ya. Tamane ya la ia komentario no mos ia kontakto la ia mam krikos musika. Okay, te se borona ta musika usi. Der lo jantes crew hanya titlu rohan like.